0: na na na na na Illusion.
1: Sommer, Sonne, Kaktus. Na na na na. Hier am Badestrand sind sie alle krank.